0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dažbu, soudru.
1: Jméno.
2: Hlušmi si hák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlušmi si hák.
1: Maskujte to.
2: H jako hovězí, L jako ledvinky, U jako undatra.
1: Undatra?
2: No to je jako ondatra, jenomže má na začátku.
1: No to jste vy!
2: Ježiš, moje pochlapce, jak mi
1: tak se posaďte.
2: Děkuju, cíle,
1: safra. No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, já už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, Osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
2: No bona, každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudru.
1: No výměna. Tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať vám bude to, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, přece jasný,
2: to ne? To zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Dobre. Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7, no.
1: No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, že večer. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejfu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No
2: jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a Televize dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Jsou druzy. Teď dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivší, který poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupa, předstup před voliči zraky. Usedni, Pupa.
2: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
1: Soudruh Pupa. Promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Ale soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu schromažďovací. Některý voliči ani vání nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
2: Že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Nemohl byste mě říct nějaký trapa ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je to velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek, jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik, no něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam. Já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná, neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděleno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka, a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování.

0: Zas. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohu přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle klasaca, podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelenitouche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Pluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice John Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: No, I can't take one more step towards you.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpověď skrytá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vlněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutál se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní, když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl, Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní, zapomeňte na experimenty.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku, dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu, ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což bylo celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hýta a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, pojďte, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidržte se židle nebo piano nebo co máte po ruce. Pane doktore, buďte tak laskav, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta. Podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží. Ovšem, teď vám to musím ukázat, až to se nedá říct, to, co vám provedl. On se tam chytil nějaký kredence, jak měl ten pupek, takhle, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte, taky to není anekdot, já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, nic mi není, no něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravej, to je taky smysl. A já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svého doktora, kamaráda, no napůl doktor, napůl hrobník, co si budeme povídat. V okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
1: Žebrej se mu špatně dýchá.
0: A ten můj doktor je takový od rány, povídá, no jo, strejdo. Nesmíte tak žrát.
1: Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
0: Pak je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pak?
1: Huso. Pane, počkejte, huso.
0: Stehno nebo prso?
1: Pane, celou.
0: A to se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí. To zblavnete sám.
1: Pane doktore, teď je to dutý.
0: Oni tyhle lidi z neřestma mají zase bujnou fantazii, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli policii jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jistě jenom jabka. Zredukovat jídlo natolik, abych

0: mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj. Žádná kurva, nemocná jsem, že vážně. Znáte ten vtip o té hlavy, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije už její 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Ježíšku zase kulich. To co to je, má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Feministky, francouzská, americká, česká hádaj, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 dní nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že jo. Také... Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr, campr, že? A ten doktor se otá, co se vám stalo? On říkal, no tak představte si, přejelo mi auto, jo, pak mi ještě přijela motorka, pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prasa a pak on ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že? Ani...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: O ženském práči si myslím, já vám to řeknu líp ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže se zjí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, a ti to zakazuju. O, bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ? Ho, a šel bych. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím?
2: Tady je ta žena.
1: Ano?
2: Žena slabá žena se hlásí o slovo.
1: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od tisku.
1: No vy to říkáte, jako jsem od Meštrovic, málem.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
1: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
1: Ne.
2: Škoda.
1: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostala k divadlu?
1: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
1: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych, na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku. Oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník, a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla, najednou on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se vám podívá, říká, no a čeče, takhle Františku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, viď, jako ta gotická katedrála. To ti čeče vypadá jako skoro takový to na to obilí, viď.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
1: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
2: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
1: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
2: Myslíte silo, jo?
1: No to silo, no...
2: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za uško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko, a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků, a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
1: Františku, kde seš? Františku,
2: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
1: Františku.
2: Teď ti Italové, ke cosa succede? Io devo forse rimanere che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendicherò questo oltraggio, con la gelosia, se che tu...
1: Ale ma Františka, já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Františku!
2: Říkám, Franto, pojď už. Nechoď, je to gauner, nebo bejt.
1: Františku, já už nemůžu. Františku, objev se!
2: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. No kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
1: Františku, ty jsi mě našel.
2: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
1: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a František mě našel a dovedl mě až ten takový to kamarád.
2: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii, a Dubrovník byl Dubrovníkem, a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: "Zdravo, drugári." Oni řekli: "Zdravo!" A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tíhleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl, tam je to překrásný, tam sedíte koupat, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A Oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlý, takový osmrádlý, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni z Dendy, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf a Američanka. No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo, no tak co, no tak se do sebe zakosli, no tak o co jde, že jo? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde dovat. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo. A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to. Ale proč, nebo co, teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct. Frantíku. Teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouška.

Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nevíš.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Profesor Indigo.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci, mož

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který schválil Senát. Ministr obrany Jaromír Zuna pokles zdůvodnil úsporami a tím, že maximální počet vyslaných vojáků nebyl naplňován.
0: Co se děje v kraji?
1: Za vraždu synovce si senior z Jihlavska pravomocně odsedí 17 let. Muž zastřelil svého příbuzného na ulici před zraky hasičů a policistů přivolaných kvůli požáru v domě, který založil. Čin nepopíral, obhajoba však stavěla na tom, že šlo o jednání v afektu a žádala překvalifikování jeho činu na zabití s nižší trestní sazbou. Odvolací soud to odmítl, vraždu podle něj spáchal vědomě a s rozmyslem. Vláda v Botswaně povolila v rámci příprav na oslavy nezávislosti zabití 23 slonů, což vyvolalo kritiku ze strany ochránců zvířat. Jihoafrická země, která je domovem největší populace slonů na světě, oslavila 60. výročí nabití nezávislosti na Británii. Sloní maso mělo být součástí tradiční slavnostní hostiny.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Hezký den.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Jihlava zve na týden sociálních služeb, který probíhá od 28. září do 4. října. Letošní motto zní, někdy stačí málo, prostě být na blízku. V rámci týdne sociálních služeb nebude chybět ani prodejní výstava výrobků klientů. Zájemci se mohou podívat například do služeb oblastní charity Jihlava, včetně adiktologické ambulance, odlehčovací služby Adapta nebo následné péče. Program chystá také integrační centrum SASOV, a to včetně vernisáže. Součástí týdne sociálních služeb jsou také besedy pro seniory s názvem Bezpečně v každém věku. Letošní motto krásně vystihuje podstatu sociální práce. Nikdy opravdu není potřeba velké gesto. Stačí všímavost, zájem, ochota naslouchat a být druhému člověku na blízku.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: 1. říjen v kalendáři rok 1974 to byla zahájena výstavba dálnice D2 z Brna na Bratislavu. V roce 1964 v Japonsku byl zahájen provoz vysokorychlostních vlaků Shinkansen a v roce 1996 byla spuštěna první mezinárodní televizní stanice o zvířatech Animal. V roce 1931 se narodil textař a zpěvák Jiří Suchý. V roce 1970 zpěvačka Ilona Čáková a v roce 1980 americká herečka Sarah Drew. Pěkný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si: mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedině pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jihlava roste, Telč obyvatele naopak ztrácí. Jihlavsko a Telčsko se v dlouhodobém populačním vývoji rozcházejí. Jihlavský správní obvod patří mezi rostoucí oblasti, Telčsko obyvatele naopak opravdu ztrácí. Rozdíl ve výhledu podílu mladých obyvatel v roce 2040 už ale zdaleka není tak velký. Jihlava se v celorepublikovém srovnání vývoje počtu obyvatel mezi roky 2010 až 2025 umístila na 58. místě z 206 obcí. Patří tak mezi rostoucí oblasti a na Vysočině je podle tohoto ukazatele třetí za Humpolcem a Velkým Meziříčím. Telč je naproti tomu až na 153. místě a spadá už mezi oblasti, kde počet obyvatel klesá. V prvním pololetí 2026 ztratil okres Jihlava 355 obyvatel, nejvíce ze všech okresů Vysočiny. Jihlavsko bylo zároveň jediným okresem kraje, kde se k přirozenému úbytku přidalo také záporné migrační saldo. Stěhováním okres přišel o více než 170 lidí.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dneska jsme s naší otázkou zabrousili do těchto vod. Milé děti, holky a kluci, proč se rodiče někdy hádají?
2: Protože někdo třeba na nikoho mluví a on to nemá rád, tak na něho pak hádá se s ním.
3: Když někde je nervózní.
4: Protože třeba někdo by chtěl jednu hračku a ten druhej taky.
5: Oni chci si ho na sebe třeba. Třeba, když někdo bere někomu věci.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Maximální prodejní cena nafty dnes bude 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu to bude 46,14. V cenovém věstníku to nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo určovat do konce října.
2: Co se děje v kraji?
3: Po nedělním neoprávněném vstupu aktivistů do chovu v Markvarticích na Jihlavsku se u prasnic začíná objevovat vyšší počet potratů. Uvedla to státní veterinární správa. Přítomnost mnoha neznámých lidí podle veterinářů vyvolává ve zvířatech nepřiměřený stres. Chov obsadilo přes 20 aktivistů, kteří uvedli, že chtěli upozornit na podmínky v těchto chovech. Archeologové odkryli v severním Řecku rozsáhlý komplex, který může být školou, v níž se pod vedením slavného filozofa Aristotela vzdělával mladý Alexandr Veliký. Areál starý téměř 2400 let ukrývá mimo jiné přednáškové sály, sportoviště, stadion a honosné hodovní síně.
2: Sport.
3: Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácí mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinska chybí, protože se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě. Šampionát začne zítra a skončí ve středu 7. října.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Po zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Už vás bereme za zábavou, a to na dnešní 19. hodinu, divadlo Na kopečku, a to na hru Sherlock Holmes, skandál v Čechách. Ano, divadlo Na kopečku a dobrodružná fiktivní komedie v podání jihlavského divadelního souboru Na kop teatr. Jedná se o dobrodružnou komedii o slavném králi detektivů Sherlocku Holmesovi a jeho příteli doktoru Watsonovi. Tak si to užijte a dobře se bavte.
0: Kam na Jihlavsku? We'll be right back.

A už máme čtvrtek a také první říjnový den. Je tady první říjen 2026 a v kalendáři dneska Igor. Igorům všechno nejlepší. Vy jste s Rádiem Jihlava. Dobré ráno, hezký čtvrteční den a příjemné vstávání. A hlavně skvělý poslech. Další hity Rádia Jihlava už vás probouzí a jsou s vámi. Ať se dobře poslouchá.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Velké Meziříčí roste, Žďár ztrácí, demografie okres výrazně rozděluje. Velké Meziříčí patří podle demografického srovnání k nejlépe postaveným oblastem na Vysočině. Žďár nad Sázavou i Bystřice nad Fenštejnem naopak obyvatele dlouhodobě ztrácejí. Zajímavý je případ Nového Města na Moravě, lidí tam ubývá, výhled podílu mladých obyvateli, ale podstatně příznivější. Nejlépe vychází Velké Meziříčí. V žebříčku zhruba 200 českých obcí podle vývoje počtu obyvatel je na 52. místě a patří mezi oblasti, jejichž populace mezi roky 2010 a 2025 rostla. Ještě zajímavější je pohled do budoucna. V pořadí podle očekávaného podílu mladých obyvatel v roce 2040 je Velké Meziříčí do konce 20. v celém Česku. To je nejlepší výsledek ze všech 15 oblastí na Vysočině. Dlouhodobá data zapadají do současného vývoje celého kraje. Za první pololetí roku 2026 klesl počet obyvatel ve všech 5 okresech Vysočiny. V celém kraji žilo na konci června přes 500 000 lidí, o 1000 méně než na začátku roku.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: se nám měsíc, máme dnes už říjen, 1. října a vy jste stále ale naštěstí s Rádiem Jihlava. Doufám, že se máte dobře. Pěkné ráno, za chvíli hezké dopoledne a právě teď taky motto pro vás a pro dnešní den. Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Prožijte krásný den, ať je pro vás i celý říjen letošního roku zázračný a buďte s Rádiem Jihlava. Příjemný poslech od mikrofonu Rádia Jihlava vám přeje Zbyněk Loucký.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.

se to sama. Seber si to sama.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který schválil Senát. Ministr obrany Jaromír Zuna pokles zdůvodnil úsporami a tím, že maximální počet vyslaných vojáků nebyl naplňován.
3: Co se děje v kraji?
4: Za vraždu synovce si senior z Jihlavska pravomocně odsedí 17 let. Muž zastřelil svého příbuzného na ulici před zraky hasičů a policistů přivolaných kvůli požáru v domě, který založil. Čin nepopíral, obhajoba však stavěla na tom, že šlo o jednání v afektu a žádala překvalifikování jeho činu na zabití s nižší trestní sazbou. Odvolací soud to odmítl, vraždu podle něj spáchal vědomně a s rozmyslem. Vláda v Botswaně povolila v rámci příprav na oslavy nezávislosti zabití 23 slonů, což vyvolalo kritiku ze strany ochránců zvířat. Jihoafrická země, která je domovem největší populace slonů na světě, oslavila 60. výročí nabití nezávislosti na Británii. Sloní maso mělo být součástí tradiční slavnostní hostiny.
3: Sport.
4: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
5: Krásné čtvrteční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. Více za okamžik. Bangkok.

vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení odpovídající aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo kraje před 4 lety. Správa železnic koncem minulého roku požádala o úpravu, kvůli níž bude potřeba návrh znovu veřejně projednat. Alespoň to vyplývá z materiálu k jednání krajské rady, která se zabývala úhradou nákladů za dopracování aktualizace. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

0: chytřejší než rádio.
1: Dnes máme žaluzie k tomu, aby nám do obydlí zbytečně nepálilo slunce, a to hlavně v létě, anebo aby nám do bytu nikdo nehleděl. Původně ale žaluzie sloužily k tomu, aby nám sousedi nezáviděli. Závist či žárlivost jsou obsaženy v samotném názvu pro žaluzie, odvozeném z řeckého slova zélos, právě s těmito významy. Původně se takto nazývaly i okenní zástěny chránící obyvatelky harému před pohledy zvenčí. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava. Breathless drive

0: Ladíte vlnu 101.1 FM. Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení odpovídající aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo kraje před 4 lety. Správa železnic koncem minulého roku požádala o úpravu, kvůli níž bude potřeba návrh znovu veřejně projednat. Alespoň to vyplývá z materiálu k jednání krajské rady, která se zabývala úhradou nákladů za dopracování aktualizace. Za malou chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň, jestli mi ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloním a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nečím.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký čtvrtek. Maximální prodejní cena nafty dnes bude 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu to bude 46,14. V cenovém věstníku to nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo určovat do konce října.
1: Co se děje v kraji?
2: Po nedělním neoprávněném vstupu aktivistů do chovu v Markvarticích na Jihlavsku se u prasnic začíná objevovat vyšší počet potratů. Uvedla to státní veterinární správa. Přítomnost mnoha neznámých lidí podle veterinářů vyvolává ve zvířatech nepřiměřený stres. Chov obsadilo přes 20 aktivistů, kteří uvedli, že chtěli upozornit na podmínky v těchto chovech. Archeologové odkryli v severním Řecku rozsáhlý komplex, který může být školou, v níž se pod vedením slavného filozofa Aristotela vzdělával mladý Alexandr Veliký. Areál starý téměř 2400 let ukrývá mimo jiné přednáškové sály, sportoviště, stadion a honosné hodovní síně.
1: Sport.
2: Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácí mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinska chybí, protože se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě. Šampionát začne zítra a skončí ve středu 7. října.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Městské muzeum a galerie Polička připravilo interaktivní výstavu Tma, nebo kam světlo nedosáhne. Více za chvíli, teď další muzika.
1: Rádio Jihlava.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, Městské muzeum a Galerie Polička připravilo interaktivní výstavu Tma nebo kam světlo nedosáhne. Od 4. října až do 28. února představí různé aspekty tmy, od historie svícení přes spánek a noční život až po přírodu, umění a lidskou fantazii. Některé exponáty budou návštěvníci moci objevit až pod ultrafialovým světlem. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co jsem mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

0: Ladíte Rádio Jihlava. V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů. Víc za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: dáme signál.
1: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, v Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který schválil Senát. Ministr obrany Jaromír Zuna pokles zdůvodnil úsporami a tím, že maximální počet vyslaných vojáků nebyl naplňován.
0: Co se děje v kraji?
1: Za vraždu synovce si senior z Jihlavska pravomocně odsedí 17 let. Muž zastřelil svého příbuzného na ulici před zraky hasičů a policistů přivolaných kvůli požáru v domě, který založil. Čin nepopíral, obhajoba však stavěla na tom, že šlo o jednání v afektu a žádala překvalifikování jeho činu na zabití s nižší trestní sazbou. Odvolací soud to odmítl, vraždu podle něj spáchal vědomně a s rozmyslem. Vláda v Botswaně povolila v rámci příprav na oslavy nezávislosti zabití 23 slonů, což vyvolalo kritiku ze strany ochránců zvířat. Jihoafrická země, která je domovem největší populace slonů na světě, oslavila 60. výročí nabití nezávislosti na Británii. Sloní maso mělo být součástí tradiční slavnostní hostiny.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska čtvrtek a to 1. října. Otevíráme tedy nový měsíc, takový ten halloweenový. Jinak 1. říjen je také Mezinárodním dnem seniorů. Tak přejeme hezký svátek všem dříve narozeným. Pojďme teď ale zpět k dnešnímu dopolední, je totiž krátce po 11. hodině a já jsem opět připraven a se mnou i vlny 101.1 FM být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, také zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme něco o podceňovaných potravinách, které prospívají střevům a mají pozitivní vliv na dlouhověkost. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek a bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám 1. mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula tu nepřekvapení.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme čtvrtek, je 1. října a pro vás právě v tuto chvíli jsou připraveny hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Během módní

zaspívala zpěvačka Celine Dion. Tato kanadská zpěvačka je nyní v Paříži, kde měla hned sérii vystoupení. Zpěvačce v roce 2022 diagnostikovali syndrom

0: Radio Jihlava. Radio Jihlava.
1: Robbie Williams ve středu 21. července představí na Colors of Ostrava vůbec poprvé jako festivalový headliner v Česku. Rodák z anglického města Stoke-on-Trent naváže na dřívější samostatné koncerty v Praze, které navštívili tisíce jeho tuzemských fanoušků.
0: Rádio Jihlava.
2: Láska vždy bývá nejsilnější zbraň.
1: Zpěvačka Monika Absolonová oslavila padesátiny a prozradila, jak si na sebe upletla bič v podobě koncertu a promluvila o svém vztahu.

0: Já jdu okamžitě k tátovi, popsala zpěvačka.
1: Řeku a zdoláš pohoří.
2: Zadra, zadra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, proč policisté jezdí vždycky v autě ve dvou? No tak, jeden zná cestu tam a druhý zpátky.

0: Čtvrteční dopoledne vám z rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo 1. října, což je dnes, má svátek. Jsou to Igor, Ivar, Ivor, Remik, Remus a Remigius. Přejeme tedy všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Teď se zaměříme na dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, na svátek Igora slunce svítí do dvora. Nebo na svátek Igora jen hloupý sedlák neorá. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No, teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký čtvrtek. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes kvůli zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už včera za cenu, která byla pod cenovým stropem.
3: Jihlava aktuálně.
4: Při sobotním rejus dni v Jihlavě mohou lidé nepotřebné věci vyměnit, naučit se je opravit nebo přetvořit v něco jiného. V areálu Vily Palmovka ve Znojemské ulici bude kromě kreativních dílen a přednášek i módní přehlídka. Akce je zaměřená na opakované využívání věcí, předcházení vzniku odpadu a na propojování místních lidí. Začne hodinu popoledni. Téměř 2 měsíce ležel mezi stránkami knihy Ticket, který svému majiteli přinesl přes 20 milionů novozélandských dolarů, tedy asi 243 milionů korun. Muž z Oaklandu ho používal jako záložku a na kontrolu výhry úplně zapomněl. Našel ho až ve chvíli, kdy se po přestávce vrátil ke čtení.
3: Sport.
4: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0, zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dneska je čtvrtek a máme 1. října. Odbylo nám 12 hodin a já vás vítám při poledním poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku další recept. Dneska na pořádný katův šlech. Počkejte si na to. Teď už ale na Rádiu Jihlava další hity.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. No, je tady poledne a já mám pro vás recept. Dneska si dáme takový retro recept, a to na katův šlech. Vepřovou krkovičku nakrájíme na nudličky, cibuli nakrájíme na drobno a česnek nasekáme. Papriky očistíme, nakrájíme na proužky, nakládané okurky nakrájíme na menší kousky a feferonku na drobno. V

pánvi rozehřejeme olej, maso osolíme, opepříme a z prutka ho opečeme ze všech stran. Přidáme cibuli a resturujeme ji společně s masem, dokud nezměkne. Poté přidáme papriky a česnek a krátce restujeme, aby papriky zůstaly lehce křupavé. Přidáme nakládané okurky, drcená rajčata a feferonku. Promícháme a dochutíme cukrem a octem a přidáme ještě trochu worcesterové omáčky. Směs dusíme na mírném ohni 20 až 30 minut, dokud maso nezměkne a chutě se nám nepropojí. Podle potřeby na závěr dochutíme ještě solí a pepřem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Hezké čtvrteční poledne vám z Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Křižovatka Sokolovské a Pávovské ulice u Točny má novou podobu. K původním třem ramenům přibývá ještě čtvrtá větev, což je nový příjezd do vznikajícího sportovního areálu v Bedřichově.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás. Nadále by nás mělo provázet hezké a slunečné babí léto s teplotami kolem 20 stupňů. Až zhruba v polovině příštího týdne už možná trošku i zaprší.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech naměřili přes 26 stupňů Celsia. Na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25 a víc. Na Šumavě na 3 stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září.
0: Co se děje v kraji?
1: Některé obce na Vysočině letos využily možnost snížit počet volebních okrsků, hlavně v místních částech. V Jihlavě bude jezdit volební autobus. V Žirovnici na Pelhřimovsku budou voliče svážet auty. Je to levnější, než zajišťovat chod více volebních místností tam, kde k volbám přicházelo velmi málo lidí. Jižní Korea investuje ve Spojených státech 120 miliard dolarů do výstavby 8 jaderných reaktorů a 22,3 miliardy dolarů do výstavby paroplynové elektrárny, která bude dodávat elektřinu do datových center. Oznámila to jihokorejská vláda. Seoul a Washington také posoudí projekt výstavby plynovodů a terminálu pro vývoz kapalněného zemního plynu na Aljašce.
0: Sport.
1: Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu, do kterého se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat v tom dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za okamžik vás čeká pohled na slavné z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na herečku Aňu Geislerovou. Tak si určitě podrobnosti nenechejte ujít a já vám všem přeji příjemný poslech, dobrou náladu a pohodový čtvrtek.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Táňa Geislerová zářila mezi hvězdami na mole v Paříži. Vítejte v bulvárním okénku. Česká herečka Táňa Geislerová je dlouhá léta ambasadorkou značky L'Oréal. V Paříži se tak opět postavila na molo po boku světových hvězd, které jsou také tvářemi této kosmetické značky. Na akci s názvem Express Your World, ukaž svou hodnotu, nechyběly německá modelka Heidi Klumová či americká herečka Julie Fondová. Všem zpívala kanadská zpěvačka Celine Dion.

Smetana, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si: mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedině pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Rusové opět opouštějí zemi v obavách z mobilizace. V Gruzii, Srbsku a Arménii už začal boj o bydlení. Podle růstu počtu zájemců o byty se zdá, že nejnovější mobilizační vlna je na spadnutí. Putin sice tvrdí, že v současné době není potřeba nikoho povolávat do armády, přesto mnozí Rusové pro jistotu zemi opouštějí.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme čtvrtek a je 1. října. A taky už je čas na loučení, protože je připravena moje kolegyně Katka. Tak si užívejte odpoledne s Katkou a Rádiem Jihlava a já vás zvu na 16. hodinu, kdy se sem znovu vrátím. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Maximální prodejní cena nafty dnes bude 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu to bude 46,14. V cenovém věstníku to nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo určovat do konce října.
0: Co se děje v kraji?
1: Po nedělním neoprávněném vstupu aktivistů do chovu v Markvarticích na Jihlavsku se u prasnic začíná objevovat vyšší počet potratů. Uvedla to státní veterinární správa. Přítomnost mnoha neznámých lidí podle veterinářů vyvolává ve zvířatech nepřiměřený stres. Chov obsadilo přes 20 aktivistů, kteří uvedli, že chtěli upozornit na podmínky v těchto chovech. Archeologové odkryli v severním Řecku rozsáhlý komplex, který může být školou, v níž se pod vedením slavného filozofa Aristotela vzdělával mladý Alexandr Veliký. Areál starý téměř 2400 let ukrývá mimo jiné přednáškové sály, sportoviště, stadion a honosné hodovní síně.
0: Sport.
1: Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácí mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinska chybí, protože se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě. Šampionát začne zítra a skončí ve středu 7. října.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dneska je čtvrteční odpoledne z Rádia Jihlava. Možná víte, možná ne, ale dnes je Mezinárodní den seniorů. A pokud seniori milí ještě nevíte, co s dnešním odpolednem, nic to tady pro vás během chvíle budu mít. Tak buďte s námi s Rádiem Jihlava.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Odpoledne v prvém proudu a na rádiu Jihlava pozvánka pro seniory. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů právě dnes, tedy 1. října, mají seniori vstup do Muzea Vysočiny Jihlava úplně zdarma. Můžete si v klidu projít veškeré expozice. No a pro ty z vás, kteří to dneska budou chtít trochu zpestřit, je také připravena pátrací hra napříč muzeem. Při procházení expozic budou návštěvníci hledat odpovědi na otázky a objevovat zajímavosti, kterých by si možná při běžné návštěvě ani nevšimli. Takže, milí seniori, co dneska odpoledne, vyrazit do Muzea Vysočiny Jihlava.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kbcz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který schválil Senát. Ministr obrany Jaromír Zuna pokles zdůvodnil úsporami a tím, že maximální počet vyslaných vojáků nebyl naplňován.
0: Co se děje v kraji?
1: Za vraždu synovce si senior z Jihlavska pravomocně odsedí 17 let. Muž zastřelil svého příbuzného na ulici před zraky hasičů a policistů přivolaných kvůli požáru v domě, který založil. Čin nepopíral, obhajoba však stavěla na tom, že šlo o jednání v afektu a žádala překvalifikování jeho činu na zabití s nižší trestní sazbou. Odvolací soud to odmítl, vraždu podle něj spáchal vědomě a s rozmyslem. Vláda v Botswaně povolila v rámci příprav na oslavy nezávislosti zabití 23 slonů, což vyvolalo kritiku ze strany ochránců zvířat. Jihoafrická země, která je domovem největší populace slonů na světě, oslavila 60. výročí nabití nezávislosti na Británii. Sloní maso mělo být součástí tradiční slavnostní hostiny.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili si 2. místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste s rádiem Jihlava, dobré odpoledne a během chvíle vyrazíme do novoměstské nemocnice. Proč právě tam? Protože je tam obnoven vozový park. Čeho? Prozradím během chvilky. Dobré odpoledne.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

Rádiu Jihlava míříme do Nového Města na Moravě. Proč právě tam? No, protože Novoměstská nemocnice pravidelně obnovuje svůj vozový park, aby zajistila bezpečnou a kvalitní přepravu pacientů. Starší a opotřebovaná vozidla již neodpovídají současným požadavkům na komfort ani spolehlivost, a proto je postupně nahrazují modernější vozy. Nové sanitky budou vyměněny za dvě starší vozidla Volkswagen Transporter, jedno z roku 2005 a druhé z roku 2008. Oba ty vozy už byly na hranici své životnosti a jejich výměna tak byla nezbytná. No a od října tedy doplní dvě nové sanitky Volkswagen Crafter se sanitní přestavbou od společnosti ProSan. Veřejná soutěž, kterou nemocnice vyhlásila v loňském roce, přinesla vítěze právě v podobě této moderní a osvědčené kombinace. Kdyby vás to zajímalo, tak pořízení jedné sanitky vyšlo na 1,8 milionů korun bez DPH. Ty nové sanitní vozy přináší řadu vylepšení, které ocení pacienti a řidiči. Tak řidičům přeju, ať si to užijí, vám ne, já vám přeju, abyste se do té sanitky nikdy nedostali, tedy abyste ji nepotřebovali. Tady je Rádio Jihlava. Dobré odpoledne.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes kvůli zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už včera za cenu, která byla pod cenovým stropem.
2: Jihlava aktuálně.
3: Při sobotním reuse dni v Jihlavě mohou lidé nepotřebné věci vyměnit, naučit se je opravit nebo přetvořit v něco jiného. V areálu Vily Palmovka ve Znojemské ulici bude kromě kreativních dílen a přednášek i módní přehlídka. Akce je zaměřená na opakované využívání věcí, předcházení vzniku odpadu a na propojování místních lidí. Začne hodinu popoledni. Téměř 2 měsíce ležel mezi stránkami knihy Ticket, který svému majiteli přinesl přes 20 milionů novozélandských dolarů, tedy asi 243 milionů korun. Muž z Oaklandu ho používal jako záložku a na kontrolu výhry úplně zapomněl. Našel ho až ve chvíli, kdy se po přestávce vrátil ke čtení.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0, zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme krátce po 16. hodině, no a s vámi už na rádiu Jihlava je opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek 1. října. No a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že Trump podepsal dohodu o regulaci umělé inteligence. Tak i dále poslouchejte Rádio Jihlava a určitě se dozvíte podrobnosti. Zůstávejte s námi, zůstávejte dobře naladěni, já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 1. října. No a právě v tuto chvíli je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Tak tady prosím jednou acylpirin, jednou brufen a tady jednou kapky do nosu. Tak poprosím 160 korun. Děkuji, naschledanou. Tak prosím další.
3: Dobrý den, já bych potřeboval intimní krém.
2: Prosím.
3: Že bych potřeboval intimní krém.
2: Nahlas.
3: Ne nahlas, na přirození.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co jsem mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Nové P plus R parkoviště u centrálního dopravního terminálu si řidiči rychle oblíbili a během pracovních dnů bývá velmi vytížené. Město proto připravuje další parkovací kapacity v bezprostředním okolí terminálu. Přibude zde nových 30 parkovacích míst.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto sektoru. Ujednání označil šéf Bílého domu jako morálně závazné. Informovala o tom agentura Reuters. Ta rovněž uvedla, že Trump chce ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Súbeme la radio

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Hezké odpoledne. Včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech naměřili přes 26 stupňů Celsia. Na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25 a víc. Na Šumavě na 3 stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září.
2: Co se děje v kraji?
3: Některé obce na Vysočině letos využily možnost snížit počet volebních okrsků, hlavně v místních částech. V Jihlavě bude jezdit volební autobus. V Žirovnici na Plhřimovsku budou voliče svážet auty. Je to levnější, než zajišťovat chod více volebních místností tam, kde k volbám přicházelo velmi málo lidí. Jižní Korea investuje ve Spojených státech 120 miliard dolarů do výstavby 8 jaderných reaktorů a 22,3 miliardy dolarů do výstavby paroplynové elektrárny, která bude dodávat elektřinu do datových center. Oznámila to jihokorejská vláda. Seoul a Washington také posoudí projekt výstavby plynovodů a terminálu pro vývoz zkapalněného zemního plynu na Aljašce.
2: Sport.
3: Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu, do kterého se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas. Už za chviličku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Nebo, že Colors of Ostrava bude obohacena o vystoupení Robbieho Williamse. Tak si na to určitě počkejte. A mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Tak hezký poslech.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 1. října a i v tento den se rodili slavní. Tak třeba herec Jiří Suchý, herec a zpěvák Jordan High, zpěvačka Ilona Čáková, ale taky třeba bývalý americký prezident Jimmy Carter.
1: Mr. Carter, buďte vítán v Praze.
0: No a pokud i vy dneska slavíte narozky, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Máme dneska čtvrtek a je 1. října. Nadále by nás mělo provázet hezké a slunečné babí léto s teplotami kolem 20 stupňů. Až zhruba v polovině příštího týdne už možná trošku i zaprší.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Posloucháte Rádio Jihlava a já vám na něm právě teď nabízím čerstvé hudební zprávy.
6: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
5: Během módní show ve Francii zaspívala zpěvačka Celine Dion. Tato kanadská zpěvačka je nyní v Paříži, kde měla hned sérii vystoupení. Zpěvačce v roce 2022 diagnostikovali syndrom ztuhlého člověka.

0: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Robbie Williams ve středu 21. července představí na Colors of Ostrava vůbec poprvé jako festivalový headliner v Česku. Rodák z anglického města Stoke-on-Trent naváže na dřívější samostatné koncerty v Praze, které navštívili tisíce jeho

0: největší zbraň.
1: Zpěvačka Monika Absolonová oslavila padesátiny a prozradila, jak si na sebe upletla bič v podobě koncertu a promluvila o svém vztahu se svými syny, kteří přišli do věku, kdy je to s nimi opravdu náročné. Nejdřív jsem báječná, když plním všechno, co by si představovali, protože nebydlíme s tatínkem. Tak pak přijde druhá fáze, že když něco zakážu, tak syn řekne, já jdu okamžitě k tátovi. Popsala zpěvačka.
0: Řeku a zdoláš pohoří.
2: Zadra, zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký čtvrtek. Maximální prodejní cena nafty dnes bude 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu to bude 46,14. V cenovém věstníku to nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo určovat do konce října.
3: Co se děje v kraji?
4: Po nedělním neoprávněném vstupu aktivistů do chovu v Markvarticích na Jihlavsku se u prasnic začíná objevovat vyšší počet potratů. Uvedla to státní veterinární správa. Přítomnost mnoha neznámých lidí podle veterinářů vyvolává ve zvířatech nepřiměřený stres. Chov obsadilo přes 20 aktivistů, kteří uvedli, že chtěli upozornit na podmínky v těchto chovech. Archeologové odkryli v severním Řecku rozsáhlý komplex, který může být školou, v níž se pod vedením slavného filozofa Aristotela vzdělával mladý Alexandr Veliký. Areál starý téměř 2400 let ukrývá mimo jiné přednáškové sály, sportoviště, stadion a honosné hodovní síně.
3: Sport.
4: Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácí mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinska chybí, protože se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě. Šampionát začne zítra a skončí ve středu 7. října.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána a i v té vás slovem nadále bude provázet Fugas. Kromě jiného si třeba řekneme, že Velká Británie nabídla obranu proti jaderným deštníkem. Podrobnosti se dozvíte už za malou chviličku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer, pohodový poslech a posílám další hity.
3: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho čtvrteční podvečerní program s Fugasem.
1: Neseme dobrou zprávou.
0: Spojené království nabídlo Finsku, Dánsku, Estonsku, Islandu, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Norsku a Švédsku svou národní jadernou obranu. Jaderné odstrašování by tak už nezajišťovala jen Severoatlantická aliance.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

Co se svým bohem zmíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu, víři. Jsou

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

Aňa Geislerová zářila mezi hvězdami na mole v Paříži. Vítejte v bulvárním okénku. Česká herečka Aňa Geislerová je dlouhá léta ambasadorkou značky L'Oréal. V Paříži se tak opět postavila na molo po boku světových hvězd, které jsou také tvářemi této kosmetické značky. Na akci s názvem Express Your World, ukaž svou hodnotu, nechyběly německá modelka Heidi Klumová či americká herečka Junie Fondová. Všem zpívala kanadská zpěvačka Celine Dion.

0: Posloucháte, dámy a pánové, čtvrteční, pozdně odpolední nebo podvečerní, jak kdo chcete, vysílání Rádia Jihlava. No a my máme dneska 1. října, tak se pojďme podívat do pražského Klementina, jaké hodnoty naměřili tamní meteorologové kdy v tento den. Tak zatím nejteplejší 1. říjen byl v roce 1956, kdy bylo 25 stupňů nad nulou. Nejstudenější 1. říjen byl v roce 1939, to bylo 1,2 stupně nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 12,7. No a s touto informací se pro dnešek Fugas loučí. Přeji vám hezký zbytek čtvrtečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zítra, kdy už bude pátek, opět v 11 hodin dopoledne. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který schválil Senát. Ministr obrany Jaromír Zuna pokles zdůvodnil úsporami a tím, že maximální počet vyslaných vojáků nebyl naplňován.
0: Co se děje v kraji?
1: Za vraždu synovce si senior z Jihlavska pravomocně odsedí 17 let. Muž zastřelil svého příbuzného na ulici před zraky hasičů a policistů přivolaných kvůli požáru v domě, který založil. Čin nepopíral, obhajoba však stavěla na tom, že šlo o jednání v afektu a žádala překvalifikování jeho činu na zabití s nižší trestní sazbou. Odvolací soud to odmítl, vraždu podle něj spáchal vědomně a s rozmyslem. Vláda v Botswaně povolila v rámci příprav na oslavy nezávislosti zabití 23 slonů, což vyvolalo kritiku ze strany ochránců zvířat. Jihoafrická země, která je domovem největší populace slonů na světě, oslavila 60. výročí nabití nezávislosti na Británii. Sloní maso mělo být součástí tradiční slavnostní hostiny.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili si 2. místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si. Mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedině pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Čí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

птицы спят, мой нетерний свет.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

sestřičko ze špitálu s dlouhými vlásky, píšu vám dopis plný něhy a lásky. Vzpomínka nevybledla, ach můj ty bože, když jste si ke mně sedla.

Pod lemem vaší sukně spatřil jsem málo, však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vámi, moja drahá, a s vámi, ach drahá, som vlastně já somár, hrál celou noc tenis a prehrál som na gemi šestry. Yeah.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak? Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloněvou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120L.
2: Prosím, 120L.
1: A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukradl. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradl.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloněvou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Parlez-vous français?
2: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
2: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
2: No dovedu perfektně, vám říkám
1: francouzsky. Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
2: Otec? No. Myslíte francouzsky?
1: No, francouzský otec.
2: Francouzský otec, jo. No tak otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
2: A vy to nevíte, tohle?
1: Tak já to vím.
2: Ale kom to nemusím ani říkat, jo.
1: To vy to víte?
2: Co je samozřejmě, tak otec, francouzský otec?
1: Le père.
2: Le père, správně, le père. Le père. Je vidět, že taky dobré, to je francouzsky, ne?
1: No a co matka?
2: No tak to se vede dobře, děkuji.
1: Ale ne. Jak se řekne francouzský matka?
2: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
1: No tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka.
2: Matka le père-ka.
1: La mère.
2: La mère.
1: La mère.
2: La mère. No,
1: tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka la mère.
2: La mère.
1: Dítě.
2: Dítě malér.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

넘어진 별 내 우주의 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, že se sežene práci, tak se přihlásí do ČKD a teď je tam provádí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
1: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den Cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy Lážo plážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako ty, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam, já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal, tohle to levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle to. Že si tě donutí do ženy, říkám, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se něčeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, tě víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt. V pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak vyleze proti mě. Pryč. A já si říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má v očích takový ten záblesk, kdy on to má vymyšlený, ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne. Ne, já dostanu hysterický základ, já normálně... On říká, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říká, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám. Říká, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, on říkal, František Němec ho měl včera na krku hrázky. On říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu, smrt komunismu. A oni nás všechny zavřou. Ale nedali mi ho na krku.
2: Hraví podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se ještě vrátil k tomu pořadu, to bylo taky bezvadný, když my jsme se rozhodli, že budeme ty ankety točit nejenom na ulicích, ale že to vezmeme od spoda, tak jsme začali na nádraží, na Vilzonce, mezi homeless, což bylo bezvadný, protože někteří byli chytřejší nežli mnozí ředitelé různých podniků. A tam byla bezvadná paní, já jsem k ní přišel, pán, dobrý den, madam, můžete nám poskytnout rozhovor? No pa, za $1,000. A pán, tak bohužel televize Prima nemá $1,000, tak tolik jako peněz vám nemůže dát. No pa, tak mi koup aspoň jedno pivo, ty leváku. Takže za pivo poskytla jako rozhovor. Pak tam byl taky dobrý host teďka v neděli, byl Vašek Sloup, což je nejenom můj spolužák, kamarád, ale jako si myslím, že to je bezvadný herec a má bezvadný historky a vyprávěl tam, když nám bylo, Sloupovi bylo 32, mně bylo 30,5 roku a obsadili nás do jedné foglarovky, Stínadla se bouří a já jsem hrál Vonta a on hrál Mašňáka. Teď nás potkal Landovský, který když nás viděl, tak dostal hysterický záchvat smíchu, povídá, to znáte nikdo. Starý chlapi, protože už nám bylo tolik, oni hrajou děti. Teď já v těch krátkých kalotech, tak jsem vypadal strašně komicky. Sloup taky. No a teď Sloup už byl ženatý, měl malý dítě a žehlil plínky doma a najednou zvonek. Přišli nějaký dva malí kuci a ten jeden kluk povídá Sloupovi ženě. Dobrý den, doma máš nějak? Ona šla a povídá, Václave, znáš nějakýho Mašňáka? Povídá, oni myslej asi, že to jsem já jako z těch rychlejch šípů, víš. Povídá, co je kuci? Mašňáku, máš prak. Povídá, jako proč? No jdeme si ven hrát, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mně přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký předmosti. To tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti. Turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na poudi si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvyživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou, a tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea by to koupili a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fez ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď větší nebo menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bacha. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát život jelecně, jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu, vem si pět. Tak já jsem hned dal korunu, pak já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku do té vody, už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem toho moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v ty kádi přivez na trakaři. A ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo. A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jídlo, všecko možné. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející, on neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíková, ona říká, jo, počkej, nalírá nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům. To už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to nerozneselo tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecký měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným, pár děti tam napsáno turecký mídlo. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupí. A oni, dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeníčko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor, povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, a špičák je v hajzlu.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, zpívat jí budu od soumraku do úzvitu. Chtěl bych napsat verše zásadní,

bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská a jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý mi říká, že ta značka neexistovala. Já jsem jí ctila, tu značku. Byla taková značka, že můžete stát, pak 5 minut popojet a pak zase stát. Jo. Tak tuto značku já jsem naprosto ctila. A my jsme měli, to jsem byla v divadle ABC, a my jsme měli ředitelství v Lazarský ulici a naproti bylo předsednictvo vlády český. A já jsem si říkala, no 5 minut to já stihnu, to stačím, tak jenom vlítnu na to ředitelství, jenom, že jsem se tam zakecala nějak a přišla jsem po 3/4 hodině asi tak. A byla zrovna Spartakiáda. A to chodili, zrovna si měli cvičit ty ženy s kuželema, ale to bylo masa, co chodilo. Jak si to byly takový udělaný dámy. A já jsem přišla k tomu vozu, to jsem měla 500 Fiata a už tam stály 2. Na tu Spartakiádu byly povolaný samozřejmě taky i z okolních měst, že by to jaksi pražský jen tak nestihli. A tam stály 2, jeden starší a jeden mladší. A ten starší, jak mě viděl, takže k tomu mladšímu, to je zbytečný. Nech toho, ale ten mladej si stál na svým. Takže ten starší odešel přes ulici až k tomu předsednictvu vlády a pozoroval nás. A tenhle ten mladej povídá, vy jste tady stála 3/4 hodiny. Já jsem říkala, to není pravda. Já jsem tady stála 35 minut. Teď bylo chvíli ticho a on pa, ale to je moc. Já pám, je, ale je to méně než 3/4 hodiny. Musím říct, že z toho nějak zblbnul, jo, trošku. A povídá, tak se nic nedá dělat, budete platit pokutu. Já jsem říkala, já nemám s sebou peníze. A on pa, tak to se píšeme. A teď začal na tom blatníčku malým psát a šly tyhle ty ženy s těma kuželema a když se nekoukal, tak já jsem na ně dělala, podívejte se, co mi dělají. Jo a tam se zastavili a tomu chudákovi mladýmu začali říkat, že byste se nestyděl, naší Jiřince, nemají co dělat, jo, tady kriminalita tady je, oni si tady píšou a takovýhle. Skutečně chudinka celý spocený a psal to tam. A najednou mi povídal, to mi pražský policajti zatajovali. Povídá, chcete se k tomu vyjádřit? Já vám to můžu. A on povídá, tady je na to rubrika. Já vám to, já se vyjádřím. A teď mě to začalo strašně šrotovat v hlavě. A začala jsem psát. Snědla jsem třešně. Napila jsem se na to kyselého mléka. Přepadlo mě to. Na oné místnosti jsem si řekla, že bych se měla zapřít, jít popojet s vozem a on mě povídá, co to tam píšete? Jako, já už psala přes náčelníka, protože ta rubrika byla malinká a já povídám, poslyšte, až si to přečtete, tak uznáte, že by se to dalo napsat jednou větou holou. Ale je mi to kapík žinantní. A pokračovala se. Na oné místnosti mě napadlo, že bych měla popojet a konat dál. Nebylo to v lidských silách možné. Konala jsem nepřetržitě.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá, najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, že jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každý jsme nějakej. Co si budeme věšet, bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dlí.

rukama, jo? No tě, Marlene, to jsou moje, ale... který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky, ale největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic chánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda, často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat nebo ne, kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat. Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo, ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No řekněme si to otevřeně a upřímně. Takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte? Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupová otázka. To kecám, tři, kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svých zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle kdybych věděl, tak tam běžím první nebo ještě někomu radit. Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může a ona tam jde na jej čeká jak na autobus, jo? Potom se sejdou v té její garzonce, jo? On z ní strhá ty šaty, jo? Už jste si toho všimli, vážní přátelé? V těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo? Jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmí. Přitom ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že opač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte. Víte, já si vždycky tak představu sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno. Ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno. Seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj. Měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo. Do toho bych tam přišel já, jo, normálně hadry. Na sobě, jo, bych tam přišel celý voholnej.
s maturitou? Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce. Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po létech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
2: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
1: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
2: Well, krásná příroda je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefandí. Vy vidíte můj nos?
1: No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano.
2: To boomerang udělal vizit návštěvu na mém ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
1: Takže Wendy, u nás je to lepší?
2: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD.
1: Wendy, my říkáme JZD.
2: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, hořčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
1: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
2: Celá Praha je pro motocrossového jezdce opravdový ráj. Tolik Wimolu, Herbolu, Burly and Jemek. Was a Chichi Stones.
1: Chichi Stone, co ti myslíte?
2: Kočičí hlavy s asfaltovou polivou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
1: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
2: A můžu něco zeptat já se vás?
1: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
2: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi supříko. Pravda. Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut.
1: Wendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. chyběla by cílová rovinka.
2: Why? Máte přece pěší zónu.
1: To je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
2: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeplechase windat a potom vy můžete zesinout zpět.
1: No možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
2: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpůl. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
1: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
2: Jsou to velmi otevření lidé.
1: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
2: Každý z nich má kapsu otevřenou jako kloka. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nějací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor umí Yamaha, koukám, kožená kombinéza, fuč, koukám, čuvikám, žvíkačka za uchem, fuč, koukám, zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak velmi před hotelem, a v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
1: No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když přiznám se, představoval jsem si ho poněkud jinak.
2: Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To, když přejedete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel, goodbye.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.